a v bulaju čem nebo, jak by pojašňal, bo mi rádio ze Šečína v kabíne zagralo. A po rejše šetr v domu samotný,